Ale prečo so mnou stále spíš, dávno si preč? A ja nesiem si ten náš kríž, dávno si preč.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: V nočných ulicích, když dávno hluku štich,